0: A dokal to jule rano pobeži v běhu našeho dženstnišeho vuzvanja, to vi Mati Gisvok. Vítaj, dobranje.
1: Dobranko vám, to rozpravujeme dženca mjestrujem o tem, za podcast Zapališka časových přičin dla konc leta vůbeži. Potom máme najnovšu informáciu ze Zorelca, juristická čajnca vo obraz Monika na tišoče modového lebla Laba je zakončena. Kak je k tomu došlo a kak dlho je tuta čajnca trava, to zoniče tež pola nás. Bettina Wenderotova je sa ze ščiami trajnje malo spadku tu v našim regione zabirala a kak sa to tež vo sebe na hate a rybarstvo vyskutkuje. A Filomelos, dženca niekoho zezna, kýž má červený kožuch, dlhú šnaucku a končkojte v uši.
0: Also, zmijeme jo tež, tajko a inaču hučbu, celi jasna vec, serbskim rozvosu.

A šeň škoč, hlasu mnoze poprom džin a nespokojnejší. Na čím da to jenož záleží? Je to nekajka nímska mentalita abo mentalita z našeho regiona? Na toto prašenje odmovia monitoring a odtým viac oni četú v našich poistčach od Mateja. Nedom, tež bude na pohľad.

A propos niespokojnosť, čtvrtým však z Čerunie našich pojezdčach slyšeli, so potrichy to MTŠ ľudí ve Horní Vúžice a jenom, hač vy to tež v obkýč poječe, ale nikoci sú tež v oprode džin a agresívnejší. Příklad, jako chcúch pola Aldia kvičel kúpič nic viac, dostiachu tam telko ľudí ve rynku při kase a dojsem šva do predka a v oprašach so kasirovku hač nemolí snano prošu ište nu dalšu kasu vočin. Žan problém, praj žona, a netrajše duo, to svedeše dalša předavorka při kase podľa. A dokáž tam taká znak stejach a miach im jenoštunien kvetelk, chcúch tiež nedom pola žone zapfačiť. A to přijede nádobo vodzade starší muž se svojim plne napakvaným vozom a mi predstorčí. Ja bych najprv voprože perplex a potom však jemu přečelne a kusk ironisci reknech zaudre zmeje zaujšče celé núzne a vile vážnych termínu. A to přilečí vodzade jeho žona a so domne dá prajo, hač my nekajke termíne máme abo nic, to mestcova ničo starač nima. Vopravde sa stalo tu ve mieste Baldia.

Představ si, že živý paradízu na zemi. Štoj si přije všetko, co či poskyčí. Handy, auto, abo raz do dovolá. Fenky za to všetko, či pak falujá. Představ si, tu se plne ľubosťa. Tvoj v obsvědče pak při všim uzamkne. Všetko je než to, keš nejsou výryby. Abo nebo pýtaš pravý dvůně Božem šiel.

0: open my thighs. Jednače pošes čech. A je netko podamys raz do Zorelca, přetož tam so nichto jara veseli. Zorelski modowy label Laba je ve tak menovanym padze Monika dobył Mateo, ty wieš viac.
1: Aj tuta juristiska čajnca vo obraz Monika na t-shirtče je zakončena. To wozy wie Zorelski modowy label Laba na Instagramy a na swojej internetowej stronie. V báče je šlo o to, že drastový label Laba potrejna t-shirtče vúživa, kotrež Behanka Kraucec od mladej žony zotovíva, osoba, kotrež je vúmierča před posta letami na linolovej rezbe zvobrazniva, pak je prečo tomu skoržíva. A juristická rozkora je sobe leče 2022 započova.
0: Aj hoto kužmot, po doroma de štyroch letach je netko tuta čahajnca zakončena, kada je aktuálnemu rozsude konkrétne dojšlo.
1: Ta žena, kýž je skoržíva, je svoju skoržbu před komornym sudnictvom v Berlíne ročaščanova. Tomu předkáčovo by písmo komorného sudnictva, kotrež je so zložovalo na vúsude vyššieho krajného sudnictva Drežďany a krajného sudnictva v Berlíne, tam však je módový label poprom hižo dobil. A v tým lišče je sa na viacerých stronách vopodstatnivo, čo dla nezmeje skoržba žene vúľad na vúspech 1505 dňu je tutun pat Monika na koncu trauhe.
0: Hej, to potakým na koncu tiež reka, svoboda v umilstva je dobyla a je sa přesadžila.
1: Hej, tak je. A mejčel Lebela Laba Gerhard Čau chce tolo osvičiť malku party za svobodu v umilstva. Zaraduje vun júce od popunia ve svojom obkáče ve Zorecu. Tam môžeče si tiež od kúpiť rune tak aj přes online shop Gerhard Čau veselí sa so smienitka tiež od tiež pod svojom sviče bez problému dále predávač. A celú kroniku juristické čajnce je Gerhard Čau tiež na svojej internetovej strone vozivio. Tam namakáče aj celú protokoll a tiež tujšto vodkazu tamne médiam, ký sú sa pravidlone vo páče aj rozpravili alebo s tým zabírali, tiež serbský rozhoz a MDR údatko s tým som s týmu zabírali.
0: Mati Gisvok je informoval vo zakončeniu juristického čahence v páče Monika je švovoto zo drastový label Laba potrejna t-shirt vúživa kotrež Behanka Kraucec od modej žone shotovíva a tuta žona by prečivo vúživaniu motiva skoržíva. Ja si skoro myslím, nieke na koncu, to s tými t-shirtami dere pobeží. Šiš čo žinci nače.

0: Frank Wessela. Skončne nekoci juskaja, skončne zaso čopfe temperature a sucha vonka, to so vo sebe vophospodario kupelu a ratario kisci jasno domku a čvesela. Dola na druhom boku so situácia džena bole přivúci, štož nastupa suchotu a vodu. Dožto riečku a hatu je dávno vúsknuo, rybario boja so vo svoje žni a tež strachlisnych vohenju zaso přibira. Bettina Wenderotor je so raz z cuj problematiku blíže zabirała.
1: Dunki šakaše minjenych dňach na ličo je so načakao. Nitko pak je so dosť dešuao, je sada, kotruž si te ledny husčišo svišao. Když obladaš si monitor suchoty Helmholcového centruma za přesliženie obsvita, je jasne spoznač, zo so dre hornia vošta po takým vedre kajši runie mejachmy skrutka zraba. Cilku na poda, hač do vubokosti 1,80 m, má historický deficit. Mölorecu ze Šunua staraja so miestom 5,30 let vo 2,10 m hatu Šunuje. A Michal Möller môže obkručiť.
2: Da voda pšinže takovo te pušenky, kde sa smia nemské pázelc. A da vona rivia, da je pkade také hač do. Koncínia vodu Čanua, to sme taká do koncínia moji naša hate pelniť, či kus vode noh svočiť, a to je net. Poslední to ještě dali do potka čampovo, tak se můžeš někde prajet, pod také nejbožíšo sřeč. My je konc pohoci z vodu pod také před 10 letami. A poslední to by první raz, jsem on te hatu nesměrc půjne krnej te 10 hatu.
1: Městem jsou Šunově skoro vše hatu nímale prozne, štož za svůj čas ještě ženě dávalo nie, tak Michal Mylo dále. Ryby plahuje jenož ještě jednom z dvěju hatu a tež tam voda vůjnže. Dešče, kiš na liču a liču pšindu, hatam vele nepomaja, poveda kloštorský hajnik Gido Buda.
3: Hej, ta vujka staroš jo, zo ve liču, kdež ta vegetácia bujna kčeje, potom te rostine ten sou vodu přijímaja, za te hate pomaja te zimske spadky, te sú núzne treba a te sú lica boli tak snadne, zo naša hate musí a nesmo moje naplniť. A to bude naša vujka staroš po názemu, kdež budeme je žneč.
1: Při nekotrych hatách nesú si ani vysči, zo môža ešte hač do názemu čakač, abo hač dobia je hižo liču, núzovie vúvojič, tak buda. Tež delanách sú so vopospodário šunovských hatu, Möllerecu a Celderecu zromadne s hajnikom nedávno k núzovi rozmove zešli. Vůlady za plahovanie rybu sú šodruhe hač pozitívne. Michal Möller.
2: Poprovom to je nejenže, hač tak dále ponže, budeme dovedť skupinu hatov horadač. To najskej rybu je šíjom letá šíč, a za to šon češko mu výječka si šíjom letá ujíč, ale najskej rybu je to všetko češe.
1: Znajmenša je ve viesnom hače ešte telko vody, zo pilne žáby riechtaja, so Michal Möller posmiukne. Što by šako šunu byl bez svojich večerných damotných koncertov.
0: Bettina Wenderotor je so se s čiami trajne mau a mene spadku tu v našem regione zavirala a kak so vo sebe na hate a rybarstvo vúskutkuje. Česač, ponaposedmiche. A tole jule je Dennis Wenzel s srbským rozhlasom.

što je rade s kolesom po poču, a ma dusa dus nešto što je mělo se to vuporedžič, poda se pak na rožu hasu tu ve měšče, tam napřečo tankuní vosreč města, abo to struhotní studně, když mají vůlky vůběr kolesu a še možná, što je za kolesu netakle trebaš. A hižo nešto tydženu tu máme tu na Karla Marxu i tež jeden tak jmenovaný Bike Point blíž o nenže. Za tursne menča, kýž tu vosreč města bydla. Sodom

0: Hei, nicht kaputt, dann müssen wir da Sorrelza, bschette Stammson, nicht do Jara Wesseli. Sorrelski Modul Label Laba, je wird tak meno an dem Page Monika Dubbe und Matteo TV Schwerz.
1: Hei, du da juristiska Chainsa, wo wopras Monika na T-Shirtche je zakonchene. Da wose wie Sorrelski Modul Label Laba na Instagramme, an der soje Internet durch Stronne. V Page je švo voto za drastove label Laba Portrena T-Shirtche vuživa, kotrež Behanka Krautzec od morje žone zatoviva, vosoba, kotrež je vumirča pred posta letami na linolove rezbe z obraznjiva, pak je prečivo tomu skorživa. A juristiska rozkora je se v leče 2022 započava.
0: Hej, hoto kužmot, po doroma de štyroch letach je netko tuta čahajnca zakončena, kada je aktualnemu rosu de konkretne dojšvo?
1: Ta žena, ki še skoživa, je svojo skožbu pred komornim sudnictvom v Berline ročaščanova. Tomu predkađavo bi pismo komornega sudnictva, kotre še so zložovalo na vusude višo krajno sudnictva Dreščane a krajno sudnictva v Berline, tam šak je modove lebel poprom hižo dobil. A v tem lišče je so na vjacarih stronach v opodstatni vočodla, ne smeje skožba žene vulat na vuspih, tisac 505 dňov je tutun pat Monika na koncu trauhe.
0: Hej, to potakým na koncu tiež reka, svoboda v umiestva je dobyla a je so přesadžila.
1: Hej, tak je. A mejčel, lebela, laba, Gerhard Čau, chce tole osvičiť malku party za svobodu v umiestva. Zaraduje vun juce od poponia ve svojom obkadže ve Zorecu. Tam môžeče si tiež odkúpiť rune takáž přes online shop. Gerhard Čau veselí sa, zo smienitka tiež odtiež pod svojom sviče bez problému dále predavač. A celú kroniku juristické čálence je Gerhard Čau tiež na svojej internetovej strone vozivio. Tam namakáče aj celý protokol a tiež tuž to v odkazu tamným médiám, ký sú sa pravidlone v opáče aj rozpravili alebo s tým zabírali, tiež serbský rozhoz MDR Udatko s tým som s týmu zabírali.
0: Mati Gisvauk je informoval o zakončeniu juristického čahajnce v páče Monika Ješvovoto zo drastu lebe Laba, portréna, t-shirt, vúživa, kotrež Behanka Krautzec od modej žone shotovýva a tuta žona by prečivo vúživaniu motiva skorživa. Ja si skoro myslu, nieke na koncu, to s tými t-shirtami dere pobeží.

0: schnell so.
1: Tutte magenza, kito malink, ze slepoho, venadoku a zamowitosci sapska evangelsko vosadnio zjaska.
2: Je ve poradku ludzi v videoich rach morič, video v rö su za mnoho ludzi všidna zabera. V nikotrych rach dževoto dödomdje doživič, hudančka rozrisač, abo zromadne nešto natvarič. V tamnych so pak tež vojuje, so virtuelni přečivnice zranja, abo soma morja. Teodla staj so prašne, su tajke rö z kšesčanského vida v poriadku? Biblia vujasna, so je čvoeske živinje drodne. Kaznja, ty nesmieš morič, pokazuje, so je kojže živinje neparujomne. Vizo so v video ich rach, žani pravi ľudžo nezranja. Všitko vodmila so jenoš na jedni vobrazovce. Pšivšim môže so prašeč, kajku skutkov nož tajke rö na nás maja. Su jenoš napjate a zabavjace? Abo zvučime so přesto namoc ako nešto normálne vidieč. Votmova nie je najskýry za kujždého človeka jenaka. Nikoci môže jasne mes rú a voprodžito šu rozeznávač. Tamnych snano negatívne voblivuja. Teodla, če snano mene voprašne, hač je rá zasadne dovolená abo zakazaná, vážnejšie je prašne. To je mi tuta rá a voblivuje vona môj vopkac tamnými?
1: Tole praje, abo tole praša so kito malink, ze slepoho nadoku a zamovitost, či sapsko evangelsko vosadného zviazka. A tute jeho nabožné svoje a dalše, a tiež nabožné úsovania, namakače na našich stronach internete a ve našej app MDR Serbia.